sme boli, nám nikto nedokáže. Nech lásku nezakáže, nech lásku nezakáže.

0: plnú nádrž, prosím.
1: Je tu niekde telefon? Haló, haló, to som ja, lásko. Ne, neučíká to. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj som už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel na dráhu.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podávala čaj,

tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží, tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století, co jsme se báli o děti. Už je to víc než tuhý rok, co se chystám na ten krok. A tak se plácám v kaluži a čekám, až se oddlužím. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň.

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži v čase,

duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Tak už sme dospělí a na mších v kostelích odříkáš oče náše,

0: vám len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Do batôžka si nalož pretvárku, lože chaloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Rádio Vnitro.
1: Malá babeta šla do světa a krk za to dá, že to babeta je bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.